0: Hit Rádio Vysočina.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Rádio Vysočina.

0: akční kovošrot. Auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny kovošrot. www.vašesběrna.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Blíží se komunální a první kolo senátních voleb. Na Vysočině některá města a obce snížily počet volebních okrsků. Někde proto budou voliči k volbám svážet auty. A to třeba v Žirovnici na Pelhřimovsku. V Jihlavě bude jezdit volební autobus. Je to prý levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám přicházelo velmi málo lidí. Volby se konají 9. a 10. října. A jdeme na počasí. Ještě jste nebyli pouštět draka, tak dnes bude na Vysočině opět možnost. Protože má foukat vítr s nárazy. A teploty se opět dostanou až k 23 stupňům. A taky má být slunečno.
2: Akce týdne Pomošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně,
2: no
1: už,
2: jo.
1: Dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co teda řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Mark Anthony, tohle je Hit Radio v 6.07. Krásné ráno. Vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo?
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristováovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. A říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci, jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás.
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali, 777-937-777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezky.

0: Za malou chvíli 7:15, dáváte si čtvrteční Hit Rádio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, a nakolik, to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky a nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyspal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí. Tak ty jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte a proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Od dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty.

0: že vodu pije víno.
1: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám do pia. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly. Co je víc? Zavolám chvíli, muzika, rehab i na DJ Sesh, no a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Rich Nico Vošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nico Vošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na nehodu na Svitavsku. Stala se u obce Bystré, kde havarovalo nákladní auto, skončilo mimo vozovku. A velký pozor taky na Liberecku. Mezi Jabloným v Podještědí a Libercem jede auto, které nebezpečně kličkuje. Tak s tím dopředu počítejte.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: pustit už ne.
1: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
0: Já to miluji.
1: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32, co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je 6:30, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 tisíc korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhým opláchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
1: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Mám jsem si složenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na hřebík. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnář, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. Je jich 5 a 1.

0: mistrovství roku, a to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Vaka Vaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Tak. Prostě z jakého té roku? Mě to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012, nebo 11.
0: Nekecej, 2010, to je tak, pokud jste typovali i vy 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015-16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Vaka Vaka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej! To si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama.
0: Jakože nebudeme se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně do nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jednou lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchám, mohl by se stát zázrak a mohlo by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda ho Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přihodíme je dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D10 opatrně na kilometru 41 ve směru do Prahy, kde havarovalo nákladní vozidlo. Máme informaci, že silnice je průjezdná, ale pouze přes staveniště, tak s tím dopředu počítejte a projíždějte tam určitě se zvýšenou opatrností.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels Like I'm Falling in Love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak... je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Já na to koukám.
0: Máme seznam.
1: První 4 místa, 4. místo Olomouc, pak tady vidím 3. místo Žamberk,
0: jasně.
1: 2. místo Luhačovice a 1. místo...
0: Turnov, ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci, já si říkám, proč? Kdo to sestavuje, já mám ty města rád, já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, o tam tu je moje dívka, jo. Takže vlastně si říkám, proč, jako tam rostou hezký lidi, to je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu, kdo jste z toho seznamu na konci, hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo, každý se bude obhajovat to svoje město, tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči na Hit Rádiu do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: zas a zas. Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Hokejoví fanoušci zbystřete. V sobotu 17. října dorazí do City Parku Jihlava NHL Global Fan Tour. Čeká vás 12
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio

0: počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slať na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,72 Kč za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 Kč za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a Foutu aréně se mu dlouhodobě nedaří. A koukneme do našeho regionu.
1: Na Třebícku někdo zastřelil vzácného orla mořského. Tomu, kdo to udělal, hrozí až 3 roky vězení. Policie teď po viníkovi pátrá. Uhynulého dravce našli díky GPS lokátoru v pátek u Lesonic. Nález ohlásil pracovník veterinárního ústavu Brno. Domníval se, že ho někdo otrávil karbofuranem, látkou, která orly už dříve v našem kraji zabíjela. To ale vyloučila pitva. Přes den bude na Vysočině opět docela foukat. V nárazech může vítr foukat rychlostí až 55 km v hodině. A opět nás bude provázet také sluníčko na téměř jasné obloze a teploty až 23 stupňů.
2: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
0: Ahoj, dobrý ranko.
4: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaní
0: šampionů. Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
4: Jak to?
0: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačkat tady ty tlačítka.
4: Já se bojím otvírat pusu.
0: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že je třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej.

0: Rosé, Bruno Mars a Paté 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale nemusím se přiznávat tomu, ale my trošku topíme pánu bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, jo, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... No prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam je to složitější.
0: Si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně navštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Já, když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, no. Pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte? A topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut.

0: Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu, u nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.
1: Tam až v listopadu.
0: Tam nezaplatili účet, tam se netopí.
1: No, dobré ránko, já v bytě topení vůbec nemám. V obýváku mívám zimě 15 stupňů, v kuchyni bylo loni už 5. Jídlo mám venku na parapetu, ledničku vypínám, před spaním si zatopím přímo topem na 18 a je to skvělé teplíčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímo topem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
0: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 000 korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
1: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus, ještě zatím netopíme.
0: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno, takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, milujete plíčko, takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
1: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
0: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: V ruce i nohy mě mrznou!
0: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně, jestli si vzpomenete, jo, rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
1: Sevenger. Ty kráso.
0: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujem, ale tohle, páne bože, to jsou vzpomínky se na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no, budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi, spíš co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717, díky za vaše zprávy, krásné ráno, šam.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. K vážné nehodě došlo dnes ráno v Třebíči, opatrně v Jelínkově ulici u křižovatky s Velkomoravskou, kde osobní auto srazilo chodce. A pozor si dávejte taky na dálnici D10 km 39. Ve směru na Prahu se řeší nehoda nákladního vozidla.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
2: Hit Radio Vysočina.

0: si dáváte čtvrteční Hitradio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je půl osmé, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Souvici, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no.
3: Já odcházím! Já odcházím! Dobrá topa! Já odcházím!
0: No nic. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
4: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.

0: A dnes, když to slyším, jak se připadáme v tom klipu, že jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: Máme na drátě Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic, jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámo zol sluníčko.
3: Krásně slunečno, je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prostě s jakým státem teda?
3: To jsou hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se zažil jenom otrapný for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Obrousky. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš? Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme, voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o tom, prosím tě, jak je zdrobnělina ke jménu Tamara, protože Tamara Tamarka. Je docela tvrdý jméno, jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Tamarka, Taminka, tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: za 2 minuty 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát, rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity, tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky Raje, Where is my husband, no a řekneme, jak to vypadá na cestách, bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Vážnou nehodu připomínám na dálnici D10. Pozor na kilometru 39 ve směru na Prahu, kde havarovalo nákladní auto. Bude nutné ho vyprostit. No a pozor taky na trase ze Strakonic směrem na České Budějovice. U odbočky na Jinín srazil osobák srnku.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle era je 7.53, where is my husband, a Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někde něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No ty jsi to psala do společné skupiny, já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc, a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se ho nepotkám nikde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie, tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet, říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmín vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba, ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: No, ne, on ho opravdu umí ovládat na... Oh, no jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba, a já když jsem doma sama, tak to dělat
0: nebudu. No, tak to je pěkný idiot teda. Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, no jasno.
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, Gone, Gone, Gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
4: Blíží se komunální a první kolo senátních voleb. Na Vysočině některá města a obce snížily počet volebních okrsků. Někde proto budou voliči k volbám svážet auty. A to třeba v Žirovnici na Pelřimovsku. V Jihlavě bude jezdit volební autobus. Je to prý levnější, než zajišťovat chod více volebních místností tam, kde k volbám přicházelo velmi málo lidí. Volby se konají 9. a 10. října. A jdeme na počasí. Ještě jste nebyli pouštět draka, tak dnes bude na Vysočině opět možnost, protože má foukat vítr s nárazy. A teploty se opět dostanou až k 23 stupňům. A taky má být slunečno.
1: Akce

0: Jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Čauky mňouky, hezký ráno.
3: Krásný čtvrtek.
1: Snídaně šampionů.
2: Dvě minutky po osmé, přejeme hezké ráno, jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin, a jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
1: Hit Radio Vysočina,

0: Vám přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka. Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze tří sourozenců, mamka je ze tří sourozenců, my jsme tři sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít tři děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ono to je takový, asi podle mě standard, dvě, tři děti. Hmm. Dvě, tři děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty jedno, dvě je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda, klapsbovou jedenáctku, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde? A to Jasmin, až se bude David ptát, ne? Tady David v důchodu se mnou a David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy? Kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte? A kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má třetina z nás méně potomků, než by se přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi dva týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho jména druhýho.
0: Teď my to máme, ježiš, vy kdo to uvidíte v rádiu na RD, na displeji. V RD si to je špatně, tam má být jenom Miley, když se přejmenovala, že jo. Nicméně, ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to, bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá, mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo, tak. Let's go.

0: čtvrt na devět, za jednu minutu tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zuzka posílá hlasovku a já to musím někde tady najít. Zuzka hlasovka. Tady je Zuzka.
2: Takže čauky Zuzka.
0: Jo. Asi od začátku bych to mohl pustit.
2: Ahojky, tak já mám dvě děti, vždycky jsem chtěla dvě děti. Mám holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla. A víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky Zuzka.
1: Zuze, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze šesti dětí, mamka se činila. Já sama vždy chtěla dvě až tři děti, ale mám jen jedno a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Milníka, děkuji.
0: Děkujeme, děkujeme taky, posílám hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla dvě. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odrostlejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se během mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako dva sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
0: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Hmm. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít dvě děti. Mám dvě děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty dvě jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou tři, protože píše, ahoj, táta říkával, že jedno dítě je ostrach, dvě pro zlost, ale tři, to už je tým.
0: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás.
5: Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,
0: nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,
5: nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy,
0: děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem, mnohem, mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 8.18 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad i vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Pozor na Pardubicku u Komárova směr Dašice, srazilo se tam osobní auto se srnkou. Nehoda je taky v Kladně v Americké ulici, kde se řeší srážka dvou osobních vozidel. No a opatrně taky na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk před Krchleby, kde došlo k havárce osobáku.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Car Střebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná finta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
1: Ale zpátky k té první zprávě. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrsk flace se nevyhnula ani toaleťáku, to je bruntál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím mě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme? Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
2: No je to romantiárna naprosto.
1: Romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme a vy si to užijte.

0: Sindelix a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hit Radio v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohle to nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě fakt je to jo? 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je pištron,
0: to je, to bych neřekl teda. Že když o toho budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný féteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli, tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: 51, Adele, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: No, to je taková sražená
0: kytara, že jo? Tak.
1: Ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže si drnká teďka, dobře.
1: Jo.
0: No já do toho teda letos hodil Ježíškové vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo. Takže
1: tak já to je klasika,
0: netuším, ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale
0: jasně,
1: ten naráží furt.
0: No, děti prý letos si chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. V Třebíči ve Vítkově ulici a v ulici Jana Skácela probíhá výstavba kanalizace a vodovodu a očekávejte omezení provozu. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars. Hrotovická ulice Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za skoro 25 miliard. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery Aktuálně a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Dneska začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moci prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun a 14 haléřů. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví hlavně u dálničních čerpacích stanic. Volby lákají kandidáty různých generací. O přízeň voličů se letos ucházejí jak lidé, kteří můžou k volbám sami poprvé, tak kandidáti s desítkami let životních zkušeností. Věkové rozpětí je tak opravdu široké. Podrobnosti má mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
7: Průměrný věk kandidátů v nadcházejících komunálních volbách je 48,22 let. Vůbec nejstaršímu kandidátovi je 99 let a kandiduje do zastupitelstva města Brno. Nejmladších, tedy 18-letých kandidátů, je celkem 644.
6: Historicky nejstaršímu kandidátovi ve volbách do zastupitelstev obcí bylo v roce 2010 v Jihomoravském kraji v okrese Vyškov 102 let. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Tak dneska by mělo opět svítit sluníčko a teploty během dne 20 až 23 stupňů a opět taky bude foukat vítr.
4: Hit Radio Vysočina.
1: Každopádně krásné čtvrteční dopoledne všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Radia Vysočina. Za chviličku Eva Farná Mirai nebo Kelly Clarkson.

Za námi Tayo Cruz na Hitrádiu Vysočina v 9 hodin a 11 minut. Tak na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích se v sobotu bude konat Guláš Fest. O vítězi dokonce můžete rozhodovat i vy sami. Prostě ochutnávat guláš o víkendu vůbec nezní jako špatný program. Pak jsem tady našla třeba ještě dýňobraní v Budišově na Třebícku, anebo třeba přímo v Třebíči zase bude probíhat v neděli odpoledne po 12. hodině střelecký den pro zájemce o sportovní střelbu a pro zvědavce. A to je to nejhezčí, prostě plánovací víkend. Hele, ještě, že nám tenhle ten týden tak utekl, že jo, že už je vlastně čtvrtek, to je tak krásný a to by mohlo být každý týden, to bychom si asi přáli. Tady je Carly Rae Jepsen na Hitrádiu Vysočina.

0: Zaspíval Bruno Mars na Hitrádiu Vysočina, tak dočkali jsme se je dneska 1. října. Mimochodem je třeba i Mezinárodní den hudby, tak jak jinak to oslavit než právě hudbou. Tak za chviličku na Hitrádiu Vysočina třeba Damiano David anebo Lady Gaga.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: něco, co poteší.
1: Platy policistů, hasičů a dalších bezpečnostních složek mají v příštích 3 letech postupně růst. Ministerstvo vnitra slibuje dohromady až 8700 korun měsíčně navíc a nástupní plat kolem 50 tisíc korun. No, tak to se nám odteď budou ještě víc líbit ti chlapi v uniformě. Ano, takový jako spocený hasič, co si pomalu sundává tu helmu a pod ní krásný chlap. Hele, pojďme snít o bohatým ženichovi a dáme si na Hitradiu Vysočina právě teď kapelu Buty. To je Krtek. Srdcovka pro vás, další srdcovky i dneska po 12. hodině. Tak zůstávejte s námi.

0: 9 hodin 36 minut posloucháte Hit Radio Vysočina. Představte si to, že začíná celorepubliková akce Týden čtení dětem. Takže já jsem si říkala, že do toho taky půjdu, aspoň můj syn konečně uvidí a uslyší něco málo z maturitní četby. Takže je to takový tip pro všechny maturanty, jo? Rodiče, že byste prostě mohli večer předčítat. Za chviličku s Skrift Vilajem, zůstávejte Hit Radio Vysočina. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku za Borkem směrem na Novou Ves u Chotěboře. Tady havarovalo nákladní auto, projedete tam kivadlově a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
4: Krátké zprávy a Vladan Hýl. Letní počasí se s námi zatím loučit nechce. Také v prvních říjnových dnech nás čekají příjemné teploty, odpoledne většinou kolem 20 stupňů. Místy se můžou vyšplhat dokonce až k letním 25. Výraznější ochlazení zatím podle meteorologů není na dohled. Česká ekonomika čelí velkým globálním výzvám. Zaměstnanci se ale nemusí nutně bát o své místo. Firmy na konci roku totiž neplánují propouštět. To potvrzuje i ředitel náboru a marketingu společnosti Manpower Group Jiří Halberstadt.
5: Podle našeho nejnovějšího průzkumu chce do konce roku 37% zaměstnavatelů nabírat nové zaměstnance, zatímco pouze 13% očekává jejich snižování. Takže ta převaha optimismu je velmi silná.
4: Největší zájem o nové pracovníky je v obchodu a logistice. Pozitivnější vývoj je také v automobilovém průmyslu. Žena odsouzená k trestu smrti v Americe přežila dvě smrtící injekce. Kristě Pajkové odsouzené za vraždu spáchanou v roce 1995 byly při popravě v Tennessee podány dvě dávky pentobarbitalu. Přesto zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetření případu a další popravy dočasně pozastavil. Tenista Tomáš Macháč prohrál 3-6 a 2-6 se Slovákem Alexem Molčanem v prvním kole turnaje v Pekingu. Do toho se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál 5 ze 6 zápasů.
6: Akce týdne Kovošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak i dneska očekáváme, že bude svítit sluníčko, až večer potom oblačno, teploty 20 až 23 stupňů, zase čerstvý jihovýchodní vítr, v noci bude převažovat oblačno, případně polojasno, nejnižší noční teploty 12 až 9 a někdy v údolích i klidně jenom kolem 7 stupňů.
3: Hit Radio Vysočina.
0: Na Hit Radio Vysočina vám krásný čtvrtek přeje Markéta Zušťáková a posílám právě teď třeba Jennifer Lopez a Pitbulla. Hit Radio.
7: Say low.

Krásné čtvrteční dopoledne, zítra den Vysočina. Přesuneme se teď do Třebíče, pod parkovištěm u třebíčského zimního stadionu objevili archeologové osídlení z první třetiny 13. století. Objevili tam středověkou cestu, taky takovou neobvyklou keramickou pokladničku, byla teda prázdná. Průzkum předchází stavbě parkovacího domu pro 196 aut, protože po novém roce mají nastoupit na místo stavbaři, mělo by se to všechno vystavět. Teď zatím tam kutají archeologové. A mě by zajímalo, jestli jste třeba dneska případně i vy už našli nějaký ten svůj poklad.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak v sobotu mezi 10. a 18. hodinou můžete přijít do parku Stromovka na akci s názvem Foodmania Humpolec. Festival nabídne asijské speciality, ryby, burgery a další street food, takže prostě si přijďte pochutnat. No a Den zvířat v zoologické zahradě v Jihlavě, ten se letos uskuteční v neděli. Čeká vás speciální program plný zábavy, poznání.

0: Vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Lesy České republiky pořádají Den lesů nové generace. Uskuteční se v sobotu 3. října na místech, kde desítky tisíc z vás sázely právě nové lesy. Protože více než 34 tisíc dobrovolníků po celé České republice se opravdu zapojilo do společného sázení a podpořilo tak lesníky v jejich úsilí. No a my vás zveme v sobotu do Pelestrova u Havlíčkova Brodu. Přijďte strávit den s lesníky, bude plný zábavy i poučení. Kromě komentovaných vycházek jsou připravené aktivity lesní pedagogiky, ukázky požáru, první pomoci nebo třeba střelba ze vzduchovky a z luku. A součástí programu bude i bezplatná ochutnávka zvěřiny. A to všechno právě v sobotu od 10 do 16 hodin právě v Pelestrově u Havlíčkova Brodu, tak si to nenechte ujít. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Za námi Dua Lipa na Hit Rádiu Vysočina a mě teďka přišla taková zpráva od tajemného posluchače či posluchačky, já vlastně nevím, protože se podepsal P, takže píše se tady Markétko, dalo by se prosím zahrát dneska něco Melánkovi k jeho dnešním krásným kulatým narozeninám. Výběr bych nechala klidně na tobě, protože ho znáš velmi dobře. Bylo by to určitě za všechny, kteří ho mají rádi, kteří ho rádi poslouchají a moc děkuje za sebe i všechny posluchače právě to tajemné P, jo, teď nevím, kdo to je, když tak ještě napište. Tak já samozřejmě svému kolegovi Milánkovi zahraju moc ráda, ano, opravdu má dneska kulatiny. Já už jsem mu přála včera, byla jsem možná první, takže já mu samozřejmě přeju všechno nejlepší, ať jakoby ta jeho dobrá nálada mu pořád zůstává, protože to je na něm to krásný, on kdykoliv přijde, já jsem ho vlastně nezažila se špatnou náladou. A to je vám tak příjemný znát takového pozitivního člověka. Takže já si myslím, že Milánek si písničku rozhodně zaslouží a protože vím, že má jakoby nějaký svůj hudební vkus, ale vlastně já si myslím, že jemu stačí už jenom to, že jsme se na něj všichni vzpomněli. Takže za chviličku pro něj třeba Alex Hepburn z Hit Rádia Vysočina. Všechno nejlepší a hezky si to oslav. Hit Rádio.
1: Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 159 ve směru na Brno se stala nehoda. Počítejte se zdržením v koloně. A na Havlíčkobrodsku za Borkem směrem na Novou Ves u Chotěboře havarovalo nákladní auto a projedete tady kyvadlově. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
3: Zprávy a Vladan Heal. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná opozicí pokračuje už třetím jednacím dnem. Kabinet ANO, SPD a motoristů pokusu o svržení s největší pravděpodobností ale odolá. Stejně jako letos v únoru. Jaderná elektrárna Temelín chce mít větší zásobu jaderného paliva. Elektrárna proto rozšiřuje sklad, ve kterém postupně vznikne 102 nových míst. Podrobnosti přináší mluvčí elektrárny Marek Sviták.
4: Nejprve jsme upravili stávající zásobníky určené pro hermetická pouzdra na palivo, čím jsme získali 54 nových míst. Dalších 48 pozic jsme získali instalací speciální skladovací mříže.
3: Po dokončení úprav tak bude možné uchovávat v areálu palivo po dobu až 3 let. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech, který při fotografování přírody uklouzl a zřítil se do asi 30 metrů hlubokého kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. Hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk v domácím prostředí. Svěřenci trenéra Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: V Jihlavě stále svítí sluníčko a taky nám pěkně fouká. Dneska odpoledne teploty až 23 stupňů. V noci by mělo převažovat spíš oblačno nebo polojasno. Noční teploty 12 až 9, v údolích klidně jenom kolem 7 stupňů.
1: Hit Rádio Vysočina.
0: Už za chviličku na Hit Rádiu Vysočina soutěž s Robinsonem o rodinnou vstupenku, tak soutěžte s námi a vyhrávejte.

Slyšeli jste Adele na Hitrádiu Vysočina a před námi je soutěž s Robinsonem. Papoušek si dneska na pirátskou loď sebou vezme draka, takže si to pamatujte, za chviličku soutěžíme a vy vytočte 725 44 38 37.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Ano, je to tak, já jsem slibovala soutěž s Robinsonem, tak ten slib splním. Na telefonu by měla být připravená Jindřiška, které přeju krásný den.
2: Krásný den.
1: Tak Jindřiško, já mám na vás takovou otázku, jestli pak víte, co si dneska Papoušek sebou bere na pirátskou loď?
2: Papoušek si dneska sebou bere na pirátskou loď draka.
1: Je to tak.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Takže Jindřiško, dobrá zpráva pro vás, rodinná vstupenka do Robinsonu je vaše, takže můžete tam řádit. Vy jste říkala, že to máte pro vnučku asi, že jo? No, tak já myslím, že budou rádi holky, ne? Že takhle vyrazí. Co?
2: To jo, určitě.
1: No tak, takže hodná babička se postarala o takovouhle krásnou, o takový krásný dárek pro vnučku. Mimochodem, já když jsem zmiňovala toho draka, už jste byli letos pouště?
2: Ještě ne.
1: Ještě ne, no, ale jako vítr na to fouká. Vítr, jako myslím si, že by to šlo, možná až moc by to šlo, možná byste odletěla taky s tím drakem. Tak jo, Jindřiško, tak každopádně gratuluju, ať si to vnučka v Robinsonu užije, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou.
1: No a když jsme mluvili o tom drakově a o tom větru, tak já jenom chci říct, že sice teďka venku máme krásně, ale přijdou takový ty časy, kdy třeba že by bylo úplně jakoby na nějaký pobyt venku, jo. A v tom případě je ideální vyrazit do Robinsonu, protože ať už prší, padají trakaře, nebo je mlha, nebo cokoliv, tak v Robinsonu je vždycky krásně a děti to tam mají rádi. Tak třeba zase příští čtvrtek po 11. hodině můžete vyhrát rodinnou vstupenku.
0: Hit Radio Vysočina.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád, a že ti to v steku, chci ti všechno říct, a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni sněmi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat, nebebudu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy

0: Basta.
1: Tak něco třeba i k tanci. To byly Wayamos, Compañeros a Marx na Hit Radio Vysočina v 11 hodin 25 minut. Já bych teďka měla varování pro všechny řidiče, že na D1 na kilometru 159 směru na Brno se stala nehoda a že už teď vás všichni varují, že počítejte, že se tam zdržíte v koloně. Tak jenom připomínám, že kdyby cokoliv, tak můžete vaše dopravní info poslat hlasovkou na naše WhatsAppové číslo a to je 725 44 38 37. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu a za chviličku už na Hit Radio Vysočina Pink.

0: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio Vysočina a za námi Leony. Na Hit Radio Vysočina pro vás teď taky Elton John a i dnešní večerní playlist po 18. hodině bude vlastně plný takovýhle songů. To nejde z 80., 90. a taky milénia. Tak se pojďme právě teď těšit na večer.

Zaspívala Eva Farná na Hitrádiu Vysočina, tak vedle Teska tady v Jihlavě na poli je taková ohraničená část a lidi se začali ptát, cože se to tam buduje. No jo, jsme zvědaví, že od přírody. Jak píšou na Jihlavský Drbně, jde o výstavbu páteřní silnice, která propojí Brněnskou a Kosovskou ulici a kolem ní navíc ještě vznikne nová čtvrť se stovkami bytů. Takovýhle velký budování v Jihlavě, tak teď už to všichni víme. Jinak já se samozřejmě loučím v tuhle chvíli, přeju vám krásný zbytek dnešního dne a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
2: Káže vodu, pije víno.
1: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám bejt nezadanej a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávaly.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Na Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudbu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor na nehodu na dálnici D1, stala se směrem na Brno na kilometru 159. Připravte se tam na zdržení v koloně, ta se tvoří zhruba od kilometru 154. A zdržení máme v tomto úseku také směrem na Prahu. Vaše dopravní info pak poslejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Na 5,5 tisíce korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
3: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
2: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
4: Osmé kolo Maxa ligy proti sobě včera svedlo Jihlavskou Duklu a Pardubické Béčko. Červeno-žlutí si ze zápasu s lídrem tabulky odnesli bod a prohru v prodloužení 1-2. To bílé hvězdy Střebíče zvládly utkání na ledě Zlína a zvítězili 3-1. Další zápasy se hrají hokejisté z Vysočiny v sobotu. Budeme fandit.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Pokud plánujete být odpoledne na Vysočině venku, pozor, ať vás to neodfoukne, vítr bude mít opět větší apetit, ale teploty až 23 stupňů a sluníčko to jistí a s našimi hity to bude jen lepší.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
6: Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovku, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň takový to a la la la la lo lo lo lo lo lo, ooh baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny chlupaty, všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad Boys!

0: 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc, ale nebude to teď, teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli a Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky, o tom žádná. Bude taky Nick Cave, na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak přímě toho jsem tady u nás na Hitrádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hitrádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hitrádiu.

0: a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra mužského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už je jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju, že to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak, dáme si další srdcovku. Tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992. Rage, Run to You na Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv WhatsApp Hit Radio a ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, bajo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň, už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy. A jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň

Relax One na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin, 42 minut, srdcovky pro dnešek končí, zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou, já, Jirka Plnář, to budu s vámi, ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál, do 13. hodiny ještě Temper City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta, Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal, takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků, měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Připomínáme vážnou dopravní nehodu na dálnici D1 ve směru na Brno. Stala se na kilometru 158. Připravte se tam na zdržení. Kolona se tvoří zhruba od kilometru 153. Dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia.
3: Kitchen House Jihlava. Kuchyně vyřešeno.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
6: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
5: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze. A týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
1: Září bylo na silnicích Vysočiny bez smrtelných nehod. Loni se jich tento měsíc staly 3. Z předběžných statistik dopravní policie také vyplývá, že letos si dopravní havárie vyžádali 17 životů. A jak už bývá pravidlem, nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem a nepřiměřená rychlost. Tak buďte velmi opatrní a šťastnou cestu.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Dnes si i přes ten větrný náraz na Vysočině můžeme mezi mraky užívat sluníčko a teploty do 23. Vítr by se pak měl k večeru uklidňovat a zítra už bude foukat jen mírně.
4: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. Tududum. No jo, no. Stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtí za to pomstit. Jak, to ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Radio. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme prostě v pohodě. Co třeba tady, Kuřim, zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. V Turnově to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je.

0: Jestli se z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně, jak to mám říct slušně, co vám vadí, co vám vadí. Rehab, Hozier, za chviličku tady na Hit Radio, nějaký hity pro pohodovější odpoledne, buďte se mnou.
1: Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio. My lover's got

Rádio s hitem In My Head. Je 13 hodin 35 minut, posloucháte Hit Rádio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den. Aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a opět a Radeček. A opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu českou, státní. Hezké to bylo. Dobré, předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera, boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím. Je, to by mě bavilo. To by mě bavilo moc. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište. Evi 12.11. pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, opět a Radeček. Vloupám se na Hit Rádiu. Tak hezký odpoledne.

pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem.

Lady Gaga na Hit Radio ve 2:15. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys, další krásný hit, stihneme taky ještě Pink, no a v kolik? Ve 2. Jsem se musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Radio a máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte je ve zprávách. Do té doby

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 směrem na Brno se připravte na zdržení. Kolona se tvoří od kilometru 156, a to kvůli nehodě. A nehodu máme taky na Třebícku v náměstí Natoslavou v ulici u pivovaru. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
3: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4 860 korun na 5 500 korun měsíčně.
2: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Bergsem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
4: Horáckou multifunkční arénu v Jihlavě čeká zatím největší produkční výzva. Tuto sobotu bude hostit Děti ráje. Muzikál slaví 20 let na scéně a přiveze přes 30 hitů Michala Davida. V úterý 6. října přijede do Jihlavy skupina Kabát se svým turné a tečku udělá v sobotu 10. října Lucie Bílá v rámci turné Obyčejná holka, kterým slaví své životní jubileum.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku.
4: Na Vysočině stále fouká vítr, s nárazy slábnout by měl večer. Zítra už by mělo foukat jen mírně. Dnešní teploty opět do 23 a provázet nás bude zase sluníčko.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takovej si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký let a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor, a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777-937-777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: George Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo? Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sluníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka, a tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18, dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Radio a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Radia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o to myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Bitradia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nahlas říká svou myšlenku, nezatopí a

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Velmi začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Hele, můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuju, poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak ježkovi oči, takovejch tam bylo, schválně pamatujete si třeba na Daryu, jo, nebo co je Andy a tak podobně? Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý.
0: možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte zítra rádi. Smějte se.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Jeden je veselý, druhý je smutný, šeptá modli se. Lekni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a stále pozor na dálnici D1 směrem na Brno, kde se i v tuto hodinu zdržíte v koloně. Tvoří se mezi kilometry 153 až 160 a opatrně také v Třebíči na křižovatce ulic Nádražní Sušilova havaroval tam autobus. Tak hlavně v pořádku dojeďte a vaše dopravní info můžete posílat hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozů Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun, ze srpnových 186,1 miliardy. Dnes o tom informovalo ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Loni ve stejném období hospodařil stát se schodkem 153,9 miliardy korun. Maximální prodejní ceny pohonných hmot v pátek klesnou, u nafty spadnou o 14 haléřů na 48,58 koruny za litr. Cena benzínu se pak sníží o 22 haléřů na 45 koruny a 92 korun za litr. Stanovilo to ministerstvo financí. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška. Opatření má zatím platit do konce října. V rakouském Tyrolsku se vážně zranil 34-letý Čech. Ten při fotografování přírody uklouzl a zřítil se asi 30 metrů do kamenitého koryta potoka. Utrpěl těžká zranění stehna a kyčle. Záchranáři ho vrtulníkem přepravili do nemocnice. No a státy Evropské unie dnes finálně schválily přísnější pravidla pro návraty migrantů. A to pro ty, kteří v Evropské unii pobývají nelegálně. Nově nařízení umožnilo mimo jiné zřizovat návratová centra ve třetích zemích a má urychlit a zefektivnit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Pravidla doplňují migrační a azylový pakt. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastropuje členské státy.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Jdeme na počasí, na Vysočině nám svítí sluníčko, do toho čtvrtečního odpoledne teploty se nejčastěji pohybují mezi 21 až 22 stupni, maxima se mohou dostat až ke 23 a taky nám stále fouká vítr s nárazy, uklidňovat by se měl k večeru, tak do té doby třeba hurá na draka.
1: Práce končí, odpoledne začíná. A s ním Marek Grande a Markéta Báťová. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
5: Ano a zdravíme opět na celou naši krásnou Vysočinu takhle ve čtvrtek odpoledne, jak říkala Markét, v počasí vítr, ten máme rádi, protože drakiádová sezóna v plném proudu, jo, ona je od půlky září až do konce října a myslím si, že po dlouhý době zažíváme takovýto typicky krásný podzimní počasí, ještě bych neřekl ani podzimní, takový babí léto, kdy můžeme pouštět draky, takže otázka zní, chodíte ještě pouštět draky, chodíš Market pouštět draka?
0: No letos jsem ještě nebyla, musím to napravit.
5: Tak to musíš napravit, klidně nám dejte vědět, kam chodíte vy a jestli vůbec chodíte. 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo, můžete napsat nebo poslat hlasovku, to už je jedno. A my už za chvilku prozradíme nějaký tipy, kam vyrazit, právě třeba pustit draka. Tak to probereme za malý okamžik. Do té doby další hity hned takhle na startu toho čtvrtečního odpoledne, Ray Dalton, anebo právě Coldplay Paradise, protože venku to Paradise je.

0: Ray Dalton na Hit Rádiu, Vysočina 15 hodin 10 minut k tomu. Podzim je tady s námi, můžeme tak nějak říct, i když to není ještě takový ten opravdu typický pochmurný podzim, takový ty mlhy, do toho na druhou stranu zase taková ta vůně toho páleného listí, opálícího se listí, to je taky hezký. My máme teď takovýto babí léto, to si užíváme, děti chodí sbírat kaštany a taky pouštět draky, drakiády v plném proudu, tak klidně dejte vědět, jestli ještě pouštíte, chodíte pouštět draky, nebo jak to máte vy.
1: Já jsem teda mapovala, kde v okolí se nějaké drakiády v tuto chvíli chystají a třeba zítra v Jaroměřicích nad Rokytnou na Žabíku, místní asi budou vědět, kde je tam ten Žabík. V neděli tradiční drakiáda v Havlíčkově Brodě na letišti, bude taky v Pelřimově u Rybníka Stráž, další neděli v Jihlavě na Skalce, ve Žďáru na Piláku a mnoho dalších drakiád se koná také v menších obcích a městečkách, takže myslím, že o zábavu máme na podzim postaráno.
0: Já jsem minulý rok koupil levnýho draka někde u supermarketu.
1: Nelítal.
0: Takhle, on měl tendence lítat, ale já jsem měl pocit, že mu já to kazím. Jo? No, a to jsem tam jak blázen běhal po té louce a pak jsem byl úplně vyřízený mžitky před očima, tak říkám ne. Tyjo,
1: my připomínáš nás, hele, my jsme taky koupili nějakýho draka, asi měl krátkej odsásek, nebo já vůbec nevím, ale opravdu jsme se snažili a vůbec nelítal, ale byli tam jiný na té drakiádě u nás v Brtnici a tam jen to tak nádherně lítalo, že přemýšlím, kde sehnat pořádného draka, aby pěkně lítal. Mm-hmm. By to nebyl nějaký šmejt, víš, který dělá jenom
0: metulky. Nevím, známý říkal, že fajnový na draky je zajít si třeba do nějakého korumpního shopu a pak vidíš draky všude.
1: Jo, takhle, jo. No tak taky varianta.
0: A lítáš s nima, ale.
1: A lítáš si krásně. Linkin Park.

Jedna krajina, spousta měst, vesnic, cest a příběhů. A jeden Marek s jednou Markétou. Zlepši si náladu. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Skupina Krištof a Tomáš Klus, to jsem neskutečně dlouho neslyšel. Cesta na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Přejeme hezký čtvrtek. Drakiády v plném proudu, chodíte pouštět draky a chystáte se na nějakou drakiádu a vy nám píšete. Děkujeme za to.
1: Monika z Obytčová, což je, jak jsem koukala na Žďársku, píše, že jdeme pouštět draka o víkendu. Koupili jsme nového a syn se už nemůže dočkat, tak doufejme, že vítr nám do toho víkendu vydrží. Budou se tam taky hrát hry, bude tombola i opékání špekáčku, tak kdybyste chtěl někdo dorazit, tak srdečně zveme. Monče, moc krát děkujeme za hezkou pozvánku. A napsal i Petr. Já jsem bezdětný, ale klidně bych šel, jen nevím, jestli není divný přijít na drakiádu ve 40 sám s drakem. Máro, co myslíš? Je to divný, není to divný?
0: Těžko si... říct, já si myslím, že ta doba je dneska všemu otevřená.
1: Že jo. Hmm. Že jsme tak jako, že to tolerujeme, když tam naběhne
0: takhle,
1: nějaký týpek.
0: Nastává situace, pokud by tam pan Petr běhal pak nahatý s tím drakem, tak to už je pak zase něco jiného. Jako.
1: To už je samozřejmě velká exhibice, já to nevím, jestli by to rozdejchaly mamky.
0: No tak takhle, mamky možná by to rozdejchaly, spíš tatínci by s tím jako nebyli úplně asi spokojení, no.
1: Tak Petře, hlavně, když tak buď oblečenej.
0: Jo, jo, to pak jinak je to jako v pohodě, no. Tak nám klidně dejte vědět, jestli chodíte pouštět draka a kam. My posíláme další hity za chvilku. David Guetta, Kelly Rowland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Roze a Bruno Mars na Hit Radio Vysočina, přejeme hezké odpoledne. Včera se hrál hokej, tedy přesněji řečeno 8. kolo první hokejové ligy.
1: A to svedlo dohromady Jihlavskou Duklu a pardubické Benčko. Hralo se tady v horácké aréně v Jihlavě. No a červeno-žlutí, já jsem fandila, ale ti si ze zápasu s lídrem tabulky odnesli bod. No a pro hru v prodloužení 1-2. To Bílé hvězdy Třebíče, ty měli větší radost, ty zvládli utkání na ledě Zlína, zvítězili 3-1. No a další zápasy se hrají hokejisté z Vysočiny v sobotu.
0: Ano, Jihlava vyráží na led do Litoměřic a Třebíč přivítá právě pardubické Bčko, tak to budeme opět sledovat, budeme fandit. A fanděte taky mě, protože v neděli vyrážím do Humpolce na zimní stadion, tam zdravím a to bude hokejový mač století. Dneska jsem si na to dokonce pořídil i novou hokejku.
1: Hezky, Marek na ledě, Marek, to bude sranda.
0: To bude sranda, no, přesně tak. No ne, tak pro mě to je skoro jak mistrovství světa, ještě s novou hokejkou, ty jsou lehký, to nejsou jako ty starý dřevěný. Tak se moc v neděli těším. Tady už Fool's Garden.

0: been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Po celý víkend zveme na Vysočině na dny otevřených ateliérů. Nahlédnout budeme moci na 131 míst po celém kraji. A zájemci uvidí, kde umění přímo vzniká, mohou se setkat s autory, vidět je při práci a někde si některé techniky sami vyzkoušet. V sobotu pak můžete vyrazit na přespolní běh do Brtnice na Jihlavsku. Akce se koná na fotbalovém hřišti od 10 dopoledne a připravené budou tratě pro všechny věkové kategorie. No a závěrem krásná akce s názvem Den za obnovu lesa. Ta se koná na Vysočině v Pelestrově na Havlíčkobrodsku. Můžete tam strávit den s lesníky při komentované procházce. Připravený bude ale také bohatý doprovodný program i pro děti. Uvidíte i ukázku hašení požáru i první pomoci, nebo si můžete vyzkoušet střelbu ze vzduchovky a z luku a přitom se pořádně nadlábnout, protože součástí programu bude i bezplatná ochutnávka.
3: A další akce hledejte na našem webu hitradiovysočina.cz.
1: Vysočina. Tady jsme doma.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

si klidně zatančete takhle ve čtvrtek odpoledne. Shakira na Hit Rádiu Vysočina za chvilku. 16. hodina, další zprávy a taky biják, tak připravujte telefony. I've been

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 máme pořád ve směru na Brno hlášenou kolonu. Tvoří se tam mezi kilometry 153 až 160. Důvodem je uzavřený pravý pruh kvůli nehodě. Tak tam buďte velmi opatrní a hlavně v pořádku dojeďte. Případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Letošní září bylo podle meteorologů stejně jako předchozí měsíce teplotně nadnormální. Od roku 1961 se zařadilo na 13. až 14. místo mezi nejteplejšími zářími. Srážek ale bylo méně, spadlo 73% obvyklého množství, což se ještě vejde do normálu. Nemocnice v Novém Městě na Moravě dnes poprvé otevřela ambulanci dětského praktického lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem zdravotnického zařízení, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřel i v Palhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí. V Jihlavě začalo fungovat nové Belis centrum. Nabízí podporu a pomoc ženám s onemocněním rakoviny prsu. Potvrdila nám to Květa, Belis koordinátorka pro kraj Vysočina.
2: Plánujeme tady dělat workshopy, různé přednášky pro pacientky, edukovat, podporovat každého, kdo přijde, naučit ho samovyšetření, pokud bude mít zájem.
0: A jak dodává její kolegyně Zuzka, jde o v pořadí 8. pracoviště v České republice.
3: Pokud si procházíte onkologickou léčbou a nebo jste si právě vyslechli onkologickou diagnózu, otevřeli jsme pro vás v Jihlavě nové Belis centrum, které se nachází na Židovské ulici.
0: Podrobnosti najdete na webu belisky.cz.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Zítra bude na Vysočině převažovat oblačno, která se začne večer částečně zmenšovat. Teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů. V sobotu pak také naměříme 23 a v neděli 21 stupňů Celsia.
1: Vysočina. To jsou kopce, rybníky, D1 a hlavně Marek Grande a Markéta Váďová a vy všichni. Odpolední show Hit Rádia Vysočina právě startuje.
5: Ano, my jsme na startu další hodiny, 16. odbyla, tak vás tady z Markét opět zdravíme ve čtvrtek odpoledne a za chvilku náš biják, ve kterém hrajeme o další volňásek do motiky na Sinestar s další jednoduchou filmovou ukázkou.
6: Tak se těšíme, až se nám dovoláte a kdo pak z vás to bude.
5: Tak připravujte telefony, za chvilku se budou hodit, zazní ten správný signál. Pak volejte, tady už Alex Warren.

0: další volňásek do Multikina Sinestára na drátě. Hela z Havlíčkova Brodu, Helí, ještě jednou hezké odpo, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne, zdravím.
0: Ahoj, prosím tě, buď seš Hela, anebo tady máme na telefonu napsáno nevím. Normálně tady fakt svítí nevím. Ty jsi někam zadávala ve svém telefonu mobilu název nevím?
1: Ne.
0: Ne, tak až někomu možná budeš volat a ten někdo tě nebude mít uloženou, tak se mu zobrazí nevím. Jo, ale to je jenom tak, jako by the way.
2: Ale nevím, to není, je to Helenka.
0: Je to Helenka, my už to víme. Tak pojďme za filmovou ukázkou, dneska hudební filmovou ukázkou, má 4 sekundy. Helí, seš ready?
1: Jsem.
0: No tak jo, no tak jo, tak jo, tady to je. Tak.
2: To byly krátké 4 sekundy teda.
1: Já jsem nic neslyšel. Vůbec nemám tušení.
0: Vůbec.
2: A rádce...
0: Rádce říkal, že to vůbec neslyšel. Jo. No. Krátký 4 sekundy, no. Na to je možná jeho čas zvyklá, jako no, co těžko říct, věď, ale...
1: Tohle bylo hodně krátký.
0: To byly hodně krátký 4 sekundy, chápu. Rozumím.
2: Tak z toho nic asi nebude, teda.
0: No, to pak Helča taky říká, no. No taky, no. Tak nic z tebe nevymáčknem.
1: Nic.
0: Nic, no. Co už se dá dělat, no. Tak je to fuč, hele, je to fuč. Ale byla to velmi známá melodie, bylo to z filmu, nebo ze série filmu Piráti z Karibiku.
1: Tak to je možná tím, že to není šálek mé kávy.
0: No, aha. Vidíš, a dneska je den kávy, tak hele, naservíruj si, no, nějakou dobrou kávu. Užívej čtvrtečního odpoledne, Helí, děkujeme za hru a třeba někdy příště se přištěstí. Měj se krásně, ahoj.
1: Taky krásný odpoledne, ahoj. Ahoj.
2: Tak zdravíme do Havlíčkova Brodu, ahoj.
0: Tak, biják za námi. No a to znamená, že když to dneska neklaplo, tak zítra hrajeme o 2 lupeny do Multikina Sinestar po 16. hodině. Držíme pěsti.
3: Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: nejlepší soundtrack pro tvoji odpolední apokalypsu na silnicích. Marek a Markéta na Hit Rádiu Vysočina. Zlepši si náladu.
1: Rád bych si koupil cukrovou

0: na Hit Rádiu Vysočina po 4:15. Meteorologi děsí počasí, které aktuálně máme.
1: No a to je to sucho. Sice máme sucho. Krásně slunečno, mm-hmm. ale je sucho a já jsem se dívala
0: taky
1: na Vysočině.
0: Taky tě to děsí.
1: No trochu jo, no.
0: Máš to husí kůži.
1: No úplně.
0: Jo?
1: Ani to sluníčko mě nezahřeje. A protože ty hladiny vlastně řek stále klesají, což je špatný, a já jsem se dívala na ten výhled na Vysočině a oni něco slibovali možná na neděli, na pondělí, a teď se dívám, že to už taky neplatí. Takže ani asi jako tady nesprchne pár kapek, minimálně do čtvrtka prostě pršet nebude, no. A podle meteorologů možná až na konci října nebo někdy v listopadu.
0: S tím počasím to začíná být jako z politiky.
1: Jak?
0: No furt se něco slibuje a jo, vůbec jo, nic.
1: To je pravda.
0: Za chvilku Lady Gaga.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Pitbull a Chris Brown na Hit Rádiu Vysočina o 16:30, taková dávka energie, takové zahřátí, až Markéta se z toho tady začala slíkat.
1: Jsem se chtěla zrovna oblíct, ale už jsem to nestihla.
0: Jo.
1: No.
0: No tak, když tě to tak rozehřálo, tak pojď nám říct, co tam máš připravenýho, ale z čeho budeme taky odpálený?
1: No já myslím, že hodně odpálený budou v Hornácké multifunkční aréně v Jihlavě, protože tu čeká zatím největší produkční výzva. V sobotu teďkom tam bude muzikál Děti ráje. Tenhle muzikál slaví 20 let na scéně, přiveze přes 30 hitů Michala Davida. Tímto teprve začíná. V úterý 6. října přijede do Jihlavy skupina Kaba se svým turné a tečku za tímhle vším udělá v sobotu 10. října Lucie Bílá v rámci turné Obyčejná holka, kterým slaví své životní jubileum. Tak já si myslím, že v Hornácké aréně se pořádně zapotí s tou technikou a vůbec se vším, aby to připravili.
0: To si máknou, no. Tak držíme pěsti, aby to všechno klaplo a klapalo podle plánu. A chlapům a všem, kteří se na tom podílejí, tam posíláme jeden skvělý hit. Tady za nás Sia na Hit Rádiu Vysočina a přejeme pohodové čtvrteční odpoledne.

playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: 16 40 minut k tomu, takový aktuální čas a možná ten správný a pravý čas dát si jednu dobrou brazilskou kávu.
1: Dnes totiž slavíme Den kávy, takže jestli už máte čtvrtou kávu, vůbec nejste závislí, jen prostě důkladně slavíte. Já teda nejsem typický kafář, já to říkám pořád. Já
0: ty
1: jsem
0: kávu
1: měla...
0: s rumem.
1: No, bez kafe.
0: Kávy. Rozumím. Můžete si to naordinovat stejně tak jako Markéta. Za chvilku Eva Farná.
2: Hit Radio.

0: To je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.

0: Reklamy byly dlouhé?
1: No jo.
2: Ale z něčeho ty naše moderátory platit musíme. Teď už ale zpátky k Markovi a Markétě. Odpolední show Hit Rádia Vysočina.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Dolnice Rekve na Jihlavu u odbočky na Hubenov blokuje provoz nepojízdné vozidlo. Dopravu řídí policie Kivadlově. Dejte tam pozor. Na dálnici D1 mezi kilometry 167 a 154 na Prahu pak u Krajnice probíhá údržba mostů. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars. Hrotovická ulice Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nehoda poslance Filipa Turka jde do správního řízení. Zatím není jasné, kdo jej zavinil, uvedl premiér Andrej Babiš České televizi. Připomněl Turkova slova o rezignaci, pokud bude na vině. Policie dnes vyhodnotila, že se při červencové dopravní nehodě nestal trestný čin a věc postoupila do přestupkového řízení. Už pondělí se v Jihlavě na opravovanou Žižkovu ulici vrátí MHD. Od středy 7. října se pak úsek otevře i ostatnímu provozu. Jak už od nás víte, oprava Žižkovy ulice od křižovatky s Hradební a Dvořákovou až ke křižovatce ke Skalce je uzavřená od soboty 26. září až do příštího úterý. Houby v některých částech Česka stále rostou, daří se jim hlavně tam, kde mají dostatek vláhy. Dobré podmínky jsou v podhorských oblastech a také u nás na Českomoravské vrchovině. Větší šance na plný košík teď mají houbaři na Moravě a ve Slezsku, zatímco v Čechách se místy znovu projevuje sucho. Nové Město na Moravě má hřiště s umělým povrchem pro trénink fotbalistů. Nemusí už tak kvůli tomu dojíždět jinam. Nové sportoviště město od loňska stavilo na pozemku ve Vlachovické ulici. Na akci za 70 milionů korun přispěl 25 miliony kraj Vysočina. Další investice do tohoto areálu má radnice v plánu.
1: Akce týdne.

0: CZ.
1: Na Vysočině nás zítra čeká oblačná obloha. Teploměr nám ukáže hodnoty od 20 do 23 stupňů. Sobota pak přinese také 23 stupňů a neděle 21 stupňů Celsia.
2: Celý den si makal. Teď je zada na vás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
3: Ano, jsme na startu té poslední hodinovky, protože Market už se loučí.
4: Já se tady ještě dívám, jak bude foukat vítr na Vysočině, když mají být ty drakiády, no, tak vypadá to, že se asi naběháme trošku. Tak já jdu trénovat.
3: Takže bude foukat. No tak bacha na to. Market, měj se krásně, ahoj.
4: Ahoj, mějte se taky, papa.
3: A my startujeme tuhle hodinu s dalšími skvělými hity tady.

0: Bing na Hit Rádiu Vysočina, my přejeme hezké čtvrteční odpoledne, dneska v kalendáři 1. října, 1. 10. hezké datum. My už jsme tady z Market dneska probrali, že je den kávy, tak možná jste si dali kávu a pokud byste chtěli ještě něco oslavit, tak prosím pěkně, dneska je Mezinárodní den hudby. Market tady se mnou ještě zůstala a je tady s námi taky Tomáš Digrin, náš víkendový kolega. Ahoj Tome, ahoj.
1: Ahoj Máro, ahoj Market.
0: Já mám totiž na ně připraveno, že já jsem totiž zastánce toho, že každý z nás si dovede představit, když takhle vidíš tu osobu, co asi tak poslouchá za styl hudby, co má ráda. A když je dneska Mezinárodní den hudby, tak jsem pro vás, a schválně, jestli jsem se trefil, jo, jsem pro vás připravil písničky, který vás vystihují, ale jako za mě, z mýho pohledu.
2: Hezky.
0: Jo? Tak jdeme na to, jo.
1: To jsem zvědavej, to
0: je pro Market. Pro Market.
2: Tak na tuhle muziku bych viděla svoji mamku.
0: Ne, ty
2: tak roze... Tak by tahle řádila
0: ty na máš
2: to.
0: Hřívu teď novou, hele, to by se úplně se do toho
2: se hlavou.
1: Ta Market hříva by si k tomu hodila pěkně. Hlavička dolů nahoru.
0: Podzimní hříva, koukněte na Instagram Markety Báťové. No a Tome, tady jedna pro tebe.
1: Ale elektroniku mám rád a tuhle tu devadesátku jako taky.
0: Víš, depešáci.
1: Ano, depešáci.
0: Krásná, tak snad jsem se trefil. Mám tady i já sám o sobě, co poslouchám.
2: No ty jsi tam včera poslouchal nějaký flétny skotský. No, že to je ono.
1: Takový večerní relax.
2: Tak to je Mára, jo, to je náš Mára, prosím pěkně.
0: Cinkání. Užívejte Mezinárodní den hudby, tady už od nás Charlie XCX.

0: Disturbed na Hit Rádiu Vysočina, krátce po čtvrt na šest, my přejeme pohodový čtvrtek, pohodový i na silnicích aktuálně, co koukám, tak bez větších komplikací, tak doufejme, že nám to vydrží takhle co nejdéle. Pokud byste ale narazili na jakékoliv komplikace, můžete poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Za chvilku od nás třeba právě za volant Niko a Vince, anebo Kateřina Marie Tichá. Tak hezké odpoledne. Hit Rádio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Kúpiete totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně když jsme se tam bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda. Jo, že hladový oko vydrží. No a čauče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
2: Káže vodu, pije víno.
1: Počkej, tankoval jsem a vzal jsem plnou. Počkej, vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávali.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

osmdesátek, devadesátek a milénia. Jako vždy nakoukneme pod tu pokličku, jaké ingredience už jsou tam připravené a vhozeny, co se bude vařit. Tak Moby, Prezioso Marvin, Survivor, Dr. Alban, vidím třeba Culture Beat a tak dále, no prostě velké hudební ikony, anebo třeba rok 97 a jedna velká hudební záležitost, Shania Twain, kterou posíláme právě teď jako takovou malou ochutnávku té dnešního Hit Rádia Klasik. Tak se těšíme, za půl hodiny to oficiálně odstartujeme. Tak užívejte s námi dneska toho 1. října.

0: Kennedy na Hit Radio Vysočina, krátce před 6:15. Dneska 1. října, krom toho, že je den kávy, taky mezinárodní den hudby, tak nesmíme zapomenout, že svátek slaví Igor. Tak Igorům přejeme jen to nejlepší, na Vysočině jich máme 113. Není to moc, ale taková jako pánská jízda, velká party, to by už šlo. Tak za nás, za chvilku Jeleni nebo Miley Cyrus, hezké odpoledne.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.
3: Let's go.

Jeleni, Magdaléna na Hitrádiu Vysočina za 10 minut 18 hodin. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, užijte čtvrtečního podvečera, no a zítra s Mílou v 15 hodin odstartujeme víkend. Tak už se na to těšíme. Tady Omi a Cheerleader. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Kolony nepolevují na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, také na Barandáku a v Dobříšské ulici a z více auty se stále potkáváte, také v Letenském tunelu a jeho okolí. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus

0: dobře.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se ode dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí. Jejich mluvčí Violeta Canovsky.
4: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
3: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.

0: suroviny.cz.
1: V noci většinou oblačno, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
2: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční hit rádio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch z Eye of the Tiger. Mimochodem Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Lord,

Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle bylo Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový single z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A taky jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do 90. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písničkou

0: Jojo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.
1: Máme ji!
2: Naši novou akuvrtačku.
1: Jen za 799 korun.
2: S baterií a nabíječkou v ceně.
1: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
2: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
5: Domy dnes. Spolehlivý dodavatel dřevostaveb na Vysočině pořádá v sobotu 3. října den otevřených dveří ve výrobní hale v Třebíči. Přijďte se podívat přímo do výroby a navštivte také naše rozestavěné domy. Navštivte Domy dnes a my vám postavíme nový domov. domy@dnes.cz. Specialisté na dřevostavby.
6: Adrenalinová událost roku je tady. FNX Gladiator Games v Jihlavě. Nejlepší světoví jezdci předvedou show plnou létajících mašin a ohnivých efektů. Zažij legendární FNX Gladiator Games 12.12. v Jihlavě.
7: Čau lidi, já jsem Libor, formol mistr světa ve freestyle motocrossu a chtěl bych vás všechny pozvat 12.12. do Jihlavy do Horácký arény, kde bude FNX Gladiator Games. Motorky budou lítat až ve 12-metrový vejšce. Spousta adrenalinu, doražte se podívat do Jihlavy, bude to stát za to.
6: Vstupenky na ticketportal.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

posloucháte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dainey Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách. Těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: Firma na zážitky.cz.

Vrteční večer trávíte s Hitradiem, Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clark a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: Don't be gad to wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, bye load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Classic, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, o kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, 90ky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší náladu.

0: Klasik. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Hit Rádio. Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Rádio Klasik. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Cisco a Tong Song, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Cisco za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Eleanor Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Glory Estefan a Miami Sound Machine. Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio.

Doris Day, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Abur G z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Ray hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.

Tohle je čtvrteční hit Radio Klasy, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vzniklo pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Radio právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Mariah Heat na Hitrádiu, posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train, Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hitrádia. Hitrádio.

to tady. Velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia. Tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio? Užívejte večer.

nejlepší z 80. let. Hit Radio 80. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.